0: Když jsem šeptal, že jsem psal ten výjel a zvaný...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.